0: 60 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
1: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
2: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
1: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
9: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
12: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
13: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
14: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
15: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
9: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
16: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií.

0: Po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseží mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonky.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí,

V belgické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že

0: To za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun. Nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná. Seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou. No a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
2: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
8: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
9: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
10: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
11: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
12: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
11: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
13: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
11: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
14: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjistit, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
15: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
16: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
17: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
11: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
18: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávání očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
19: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
18: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
19: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasů nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
7: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno, areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byli Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jíst.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno.

0: Takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Po 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
3: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
4: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
2: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
5: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
4: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
2: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
6: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
7: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů. Jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
8: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50 kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
9: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
11: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
10: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
12: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
10: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
13: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odvadí tu ta lezecká stěna.
14: Všechno se mi tady líbí,
15: ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
16: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
17: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
10: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
18: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
19: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
18: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
19: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseží mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj

0: i dlouhodobě podporuje město Plzeň.
1: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala čtyřletý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
2: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
3: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
4: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
5: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
4: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
6: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
4: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
5: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
4: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
7: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
8: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
7: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
9: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupují.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
10: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
11: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
10: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
11: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
10: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
12: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
13: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
14: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
10: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
11: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi plzeňským a ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
9: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
12: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší ta lezecká stěna.
13: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
14: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
15: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
9: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
16: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
4: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
17: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
4: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
16: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
4: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
17: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
4: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdání

0: zdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
2: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
3: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
4: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
3: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve 2 halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
5: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
3: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
4: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
3: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
6: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
7: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
6: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhle tím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
8: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
2: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
9: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
10: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
9: Z rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
10: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
9: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
11: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
12: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
13: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
9: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
10: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Mládek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přebřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
1: Děkujeme.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: předívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
1: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
0: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
1: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
1: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
1: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Po 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální,

0: profesionální, tak dobrovolný. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
1: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
2: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
1: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
2: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů. Jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
9: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
12: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
13: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
14: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
15: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
9: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
16: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
4: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
17: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
4: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
16: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
4: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
17: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
4: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: okno a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžik našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky.

0: Ameriky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
1: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
0: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
1: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
0: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
1: To by byl rekordman.
0: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
1: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
0: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
1: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
1: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
1: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
0: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
1: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
0: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
1: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, které jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin.

0: se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
1: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
1: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
1: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Po 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce.

0: se nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
1: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
2: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
0: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
1: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
4: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, tam jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
3: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
5: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
3: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
6: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
3: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
7: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
3: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
9: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
8: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
10: Pro nás v Paratony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
8: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
11: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
12: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
13: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože nových kroků. House třeba nebo hip-hop.
14: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
8: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
15: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
3: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
16: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
3: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
15: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
3: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
16: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
3: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce

0: 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
1: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
2: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
0: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
3: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
0: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
4: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
0: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
5: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
0: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
6: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
6: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
6: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaký chronický bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
6: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu dva dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pumptrackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama.

0: upytá nějaký jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
1: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby v úzovkách vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
2: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
3: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
2: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
4: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
2: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jíst.
5: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
2: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
4: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
2: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
7: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
8: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
6: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
9: Já si

0: Myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
1: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
2: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
4: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
3: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
5: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
3: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
6: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
3: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
7: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
3: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
8: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
9: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
8: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
10: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál. Zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
8: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
11: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjít. A ze všech nejvíc je to ta lezecká stěna.
12: Všechno se mi tady líbí. Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
13: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
14: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
8: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
15: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
3: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roší v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
16: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
3: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
15: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
3: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
16: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
3: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta. Tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní ukaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech, až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu.

0: No, potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor.

0: mě svítila do oken.
1: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
2: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
3: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
2: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
5: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
6: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
4: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
7: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
6: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků.

0: při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
1: Z Mnichova pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
3: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
2: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
4: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
2: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
5: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
2: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
6: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
2: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
7: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
8: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
7: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
9: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
7: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
10: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
11: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
12: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
13: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
7: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
13: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
2: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
14: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
2: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
13: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
2: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
14: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času, i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
2: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Kseží mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonky.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uhersko-Hradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšel jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale

0: Ním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
1: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
2: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
1: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10

0: tisíc vozidel sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny, to uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plast, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
2: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
3: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
4: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
6: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
5: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
7: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
5: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
8: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
9: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
10: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
11: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
5: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
12: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct,

0: Že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa, letos jich bylo třeba 10 nových míst, která by chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právě patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonky.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční, v podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme, tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno, areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně proto

0: průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
1: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
2: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun. Nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná. Senioři se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou. No a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si senioři mohou objednat až 3 týdny dopředu.
0: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Po 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v té obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
8: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660.

0: 50 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
2: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
3: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
5: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
4: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
6: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
4: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
7: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
8: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
9: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
10: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
4: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
11: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
12: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
11: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
12: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, který mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: No a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. Snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna, do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku.

0: Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
1: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
2: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
1: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy jich. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
8: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká

0: čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
2: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
3: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
5: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
4: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
6: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
4: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
7: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc tu ta lezecká stěna.
8: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
9: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
10: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
4: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
11: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
12: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
11: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
12: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení.

0: To je ex-Pilsen Bubble Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
1: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
2: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
0: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
3: Se tím je to docela jde, tak jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
4: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová. V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
5: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
6: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
5: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
7: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
5: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
6: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
5: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
8: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
9: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
8: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
10: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
8: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
11: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
8: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
12: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
13: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
12: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
13: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
12: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
14: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
15: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
16: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
12: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
13: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právě patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolonky.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přebřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo drží

0: moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou. No a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
1: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
2: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
1: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
4: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
5: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
3: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
6: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
5: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
3: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
7: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
8: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
9: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení.

0: řízení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
2: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Splas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
4: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
3: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
5: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
3: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
6: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
7: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
8: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
9: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
3: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
10: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
11: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni, A vlastně nám to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
10: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
11: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos to docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například tu byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uhersko-Hradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice.

zeměpisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna, do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvadůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou,

0: Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Sto 50 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
2: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
3: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
1: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
4: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
3: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
1: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevila

0: takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Splas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
3: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
2: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
4: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
2: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
5: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odpadní tu ta lezecká stěna.
6: Všechno se mi tady líbí,
7: ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
8: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
9: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
10: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
11: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
10: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
11: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: S rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.

0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme pro, jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Mm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem a Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky.

0: To obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
1: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
2: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
3: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
4: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
5: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
6: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
5: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
7: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
5: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
8: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc tu ta lezecká stěna.
9: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
10: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
11: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
5: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
12: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich pro
13: zdarma diváci těšit

0: na novou českou komedii. A vlastně nám to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
0: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast

0: vlastně 32 národností.
1: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
2: Sedím mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
1: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
3: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
1: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
4: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
1: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
5: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
6: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
7: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
6: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
8: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
6: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
7: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
6: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
5: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
1: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
9: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně Jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
1: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
0: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
10: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
5: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
11: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
12: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
11: S rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
12: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
11: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
13: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
14: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
15: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
11: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit

0: zajišťuje lázeňské infocentrum.
1: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolony.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilo-metodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky o organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, si piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu, potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme

0: jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turnaje, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
1: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
1: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
1: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
0: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na Pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v Pumptracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy jich. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města s obou stran, jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 km.

0: komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
1: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
2: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
1: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
3: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
5: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
4: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
6: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
4: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
7: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjistit, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
8: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
9: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
10: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
4: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
11: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávání očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální

0: Ani promítání v amfiteátru Lochotín.
1: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
1: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi,

0: rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
1: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
2: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
3: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
2: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
4: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
2: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
0: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
2: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová. V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
5: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
6: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
5: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
7: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
5: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
6: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
5: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat. CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
8: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
2: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
9: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakážet jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
8: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhle tím, kde to už je přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný.
2: Změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
10: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
2: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková. Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
11: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
12: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
11: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
12: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
11: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
13: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
14: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
15: Jsme z Ostravy, a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny. Tak jako na výlety, protože

0: se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
2: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelpac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.

0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
1: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turnaje, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na Ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál Ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
1: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
1: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jíst.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen

0: Také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
1: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
3: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
2: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
4: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
2: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
5: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc tu ta lezecká stěna.
6: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
7: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
8: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
9: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
10: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde

0: si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
1: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozhýbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Se tím je to docela jde, tak jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále přivážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolejnice.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedno a pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na Dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména

příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té

0: který byl bohužel krytý masivem lesa.
1: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
3: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
2: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
4: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
2: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
5: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší odpadní tu ta lesecká stěna.
6: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lesecká stěna nebo ping-pong.
7: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
8: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
2: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
9: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
10: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
9: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020.

0: době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
1: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce, tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
15: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
18: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
15: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
19: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
20: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
19: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
20: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
19: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
21: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
22: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smeřic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
23: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
19: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
20: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takovým. Pak je nějaká zábava, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu, potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byli Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, sobou tam jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř

0: Obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
1: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
2: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
3: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zjistit, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
4: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
5: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
6: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
1: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
7: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
7: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
7: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času, i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
7: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
15: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
16: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
15: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
17: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
16: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhle tím.

0: To už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
2: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
4: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
5: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
4: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
5: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
4: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
6: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
7: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
8: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
4: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
5: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu, jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu dva dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci, a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech, až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné. Ne, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, které jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili, a na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských Lázní.

0: Zní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech

0: republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
1: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
2: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít. A ze všech nejvíc odvadí tu ta lezecká stěna.
3: Všechno se mi tady líbí.
4: Ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
5: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina. A naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
6: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
1: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
8: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
7: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v Café Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
9: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
7: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
8: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
7: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
9: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
7: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let

0: Vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
10: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
7: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
11: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
7: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
8: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
7: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
12: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
13: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
12: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
14: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
12: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
13: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
12: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
0: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
7: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
15: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
7: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
16: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
15: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
7: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
17: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková. Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
18: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
19: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
18: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
19: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
18: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
20: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
21: No je to tady úžasný, my zase sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
22: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
18: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
19: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Mládek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přemřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraven, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková. Jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam to tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i kolo běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
1: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
2: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
0: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
3: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
2: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
0: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
5: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města s obou stran, jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
4: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
6: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
4: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
7: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
4: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
8: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
4: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
10: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
9: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
11: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně

0: Házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
1: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší ta lezecká stěna.
2: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
3: Nejvíce mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků. House třeba nebo hip-hop.
4: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
0: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Mířan pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
6: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
5: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
7: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
5: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
6: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
5: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
7: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
5: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane,

0: že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
2: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
3: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
4: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
5: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
6: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
7: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
8: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
6: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
9: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
6: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
10: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
6: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
7: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
6: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
5: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
11: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
12: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
11: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod.

0: Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
1: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
0: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
2: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
0: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
3: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
4: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
5: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
4: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
6: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
5: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
4: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
7: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
4: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
3: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
0: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
8: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
0: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
8: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
0: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
9: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
10: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
11: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
0: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
8: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše, přes ražbu mincí a výrobu pečetí, až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Hornácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze? A nebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek. Určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry. Jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale tato událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a v pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvadůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno, areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor takřka většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby v úzovkách vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám a pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době připravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci budování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Mířany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Mířanech. O Mířanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Mířany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nířanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Mířanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.

0: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
2: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
3: Ve spolupráci s plzeňskou teplárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
3: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam

0: vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
2: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
3: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
4: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
5: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
6: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
4: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
7: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
4: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
8: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. A my jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohoto turnaje a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
4: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
5: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
4: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
3: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
9: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
10: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
9: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
11: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
9: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
10: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše

0: Náklady v tom jsou asi 13 milionů korun, všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
1: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
2: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
3: CBD, CBG nebo CBN, kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
4: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
3: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
5: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
4: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
3: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
6: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
3: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
2: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
7: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Vítá, Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
8: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
7: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
8: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
7: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
9: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
10: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
11: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
7: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
8: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teple. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: Brno a pak jedničkou kolem Termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku, rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště.

0: hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
1: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasich Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet z karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastní pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezec stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července Stupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různé akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve Stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů. Jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepletlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál

0: Letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
1: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
0: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
1: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
0: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času, i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
0: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3/4 milionu korun.

0: Un, Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
1: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
2: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
3: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
4: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
2: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
5: Sedí mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
2: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
6: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
2: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
3: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
2: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
1: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
7: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
8: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
7: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
9: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
7: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
8: Celkové investiční náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
7: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, Televize ZAK.
1: Vláda připravuje změny, které by měly

0: výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
1: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
2: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně jej používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
1: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
3: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
2: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
1: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
4: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
1: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
0: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
5: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
6: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
5: S rekonstrukcí jim tady pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
6: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou.

0: která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
1: Hlavní devizou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
2: Peče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
3: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
4: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
1: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
0: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolo.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní ukaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Telplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí s loveckým zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzaší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné, stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou Přebřasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná Dobřas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším. A to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci. A já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
1: Jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
1: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
1: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být takhle silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert?
1: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Hmm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
1: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem. A Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
1: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
1: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvarůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách. Hmm.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
2: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatné, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě desítky dětí, které nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný je na soustředění vozit a na ty závody a tak, takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
0: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
2: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál, my i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to já nevím, máme tam třeba stezku ve stroma, v korunách stromů a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takové hřiště, o které se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turné, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
0: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
1: Jsme připraveni i na diváky. Máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí 3x za okruh, což je zajímavé.
0: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
1: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 km, takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. a podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
0: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali ji po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i běžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
0: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
0: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tahle možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem a skolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl dát každý měsíc 2700, to se mi zdá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor jen můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s promenutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun. Pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: Z 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v této obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede transitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, s obou stran jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně je velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plasu na nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zeminy. Polovina se zabuduje, polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů, jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytým masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo? Já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejlepší je ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože nových kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se

0: trošičku třeba drsnější komedie.
1: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci Roští v Plzni Křimicích se bude promítat například dlouho očekávaná česká komedie Bardotky. Další snímky pak zhlédnou návštěvníci v Purkmistru nebo v kafé Smetanka a chybět nebude ani speciální promítání v amfiteátru Lochotín.
2: Ve spolupráci s plzeňskou tepárenskou UMEM 1, samozřejmě ZOO, tak na konci prázdnin v neděli 38. se mohou zdarma diváci těšit na novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. A vlastně nás to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
0: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
2: My jsme zjistili, že tak jako přes léto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času, i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoct návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 3,25 milionu korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého

0: tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
1: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Že je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
2: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
0: Na turnaji se představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
3: Kseď mi to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to bude.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
4: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
1: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout jako jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
5: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé tři svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
6: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
7: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
6: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
8: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
6: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
7: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
6: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
5: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
9: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt. Případně ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
10: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože pak se to dá stříkat na cokoliv jiného.
9: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného. Jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
11: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plásnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
5: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
12: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
13: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
12: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
13: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
12: Hlavní devízou slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
14: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
15: No je to tady úžasný, my jsme sem přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
16: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do Lázny, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
12: Zdejší Lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř. Naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
13: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
5: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermu. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města, proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právem patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teplé. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u kolu.

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském Hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve starém městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uherskohradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu dva dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování Národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 60 objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se do Stupna do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek? Je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy, a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.

0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
1: My děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky v organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají jet karavany, potom okolo trati musíme být připraveni, kdyby se náhodou něco stalo, ať to rychle zajistíme. Je to v občerstvení pro ty lidi a se počítáme, že určitě 1000, 2000, nejlépe 3000 přijedou, protože jsme připraveni s parkováním, se vším a to je potřeba připravit, takže pomáhají hasiči, pomáhají Sokolové, ASPV a všechny ty složky, které jsou v obci a já jsem za to rád, že vlastně horská kola, že ten klub vlastně i stmeluje takhle ty spolky a že se tam setkáme i s občany a přichází i seniori jako se podívat a potěšit tím, jak tam jako buď malí děti, jejich vnucí a nebo jejich děti prostě jezdí.
0: Tahle velká akce zabere vlastně 3 dny, je to od 17. do 19. července a vystřídají se úplně všechny kategorie. Já jsem koukal, že tam jedou i děti na odrážedlech, jedou tam mladí jezdci, takže kdo všechno je zván na tyhle závody?
2: Je právě, jsou zváni všichni cyklisti od malých dětí, 3 letech až po veterány na 40 let a je rozdělen...
0: Sakra, to už jsem veterán.
2: A program je rozdělen na 3 dny, jak jste říkal, a pátek se pojedou štafety, v sobotu dětské kategorie a veteráni a v neděli jsou ty hlavní závody, kde jedou junioři, juniorky, ženy a muži.
0: Já bych se cítil na sobotu, protože tam jsem viděl, že je na večer vypsaný pivní závod. Co to bude?
2: Pivní závod, to děláme jednak i pro závodníky, ale hlavně pro diváky. Je to závod, kde se jede na starých skládačkách, favoritech, v kostýmech a povinnost vypít 3 deci piva při každém okruhu. Mm-hmm. Takže zajímavý závod.
0: Tak to ano, tam bych se cítil být jako silným. Pak je nějaká zábava, diskotéka, koncert.
2: Po dojetí vlastně pivního závodu potom je ještě diskotéka, zábava, aby se i právě hasiči a všichni, kdo nám pomáhají, mohli večer pobavit. Mm.
0: No ale to hlavní, to se odehraje v neděli, kdy se jede závod elit. Kdo přijede?
2: Přijede opravdu česká špička ve všech těch kategoriích a těšíme se na Ondru Cinka, který je naším jako odchovancem a Ondra se snaží vybojovat 8. titul mistra republiky.
0: To by byl rekordman.
2: Byl by to rekordman, protože rekordman v této kategorii je Jarda Kulhavý, náš nejlepší jezdec z historii. A ten má 7 titulů, ale už skončil profesionální kariéru, takže už ten 8. titul nemůže získat, takže že by ho získal Ondra Cink.
0: Tak budeme držet palce, aby se to podařilo. Jaká další velká jména přijedou?
2: Žen je to třeba Adéla Holubová, Tereza Tvadůšková, jo, jsou to opravdu holky, které jsou ve špičce v Čechách.
0: Když už se u vás odehrává takovýhle veliký závod, je to třeba motivace pro mladé začínající sportovce nebo třeba pro ty, kteří se teprve rozkoukávají, jaký sport by je zajímal?
1: Tak určitě to je motivace, jako my taky zveme z celé té republiky, protože vlastně ty kategorie, jak jsou rozdělený po 2 letech, tak i ty kluci, kteří tu jezdí v celé republice, tak mají šanci jenom třeba ty 2 roky a můžou mít zranění, můžou být nemocný, takže by bylo špatný, kdyby vynechali tu možnost, aby na ten závod dorazili a zkusili si, ať jsou to mladší žáci, starší žáci, junioři, ty kategorie, které se jezdí a kterýma to je nabito, hlavně tu sobotu. No a pro ty naše děti, který chodí s těma maminkama, nebo i větší děti, tak je to lákadlo. Taky, když vidíme, jak tam klub trénuje, tak to je prostě 10 dětí, který nejsou jenom od nás, protože i z okolí samozřejmě rodiče přiváží a někdo někdy i z dalekého okolí, dokonce i třeba z Brna. Tam máme kluka, který jsou schopný na soustředění vozit a na ty závody a tak. Takže jako si váží, asi to kluci dělají dobře, my jsme za to rádi a je jenom dobře, když někdy zahodí ty mobily a ty kluci taky jezdí.

0: prostě po tom areálu a jsou tam ty děti potom vidět i jiný dny, i když nemají tréninky, tak si tam jdou na pump track zajet, nebo tam i posilujou trošku, jo, mají tam i teď nově horolezeckou stěnu a je tam beach volejbalové hřiště, takže můžou si vyzkoušet i různé jiné sporty.
1: Říkal jste volejbalové hřiště, je tam toho tedy opravdu velká spousta, to všechno se na Ultramarinku pořád ještě vejde?
0: Vejde, my vlastně ten areál má ještě zázemí, kde by se ještě dalo rozšiřovat dál. My i máme jako nějaký plány, ale nechceme dělat ty složitý, ty těžký plány, ať je to koupaliště, ať je to, já nevím, máme tam třeba stezku ve stromu, v korunách stromu a tak dál, která by třeba využili i horský kola, protože by tam na jejich dráhu bylo krásně vidět, ale tohle ty velké akce nechceme dělat, které tam byly nějak ze začátku naplánované, ale chceme dělat takový hřiště, o který se tolik nemusíte potom starat a fungují. Mm-hmm. Jo, ať je to třeba i disc golf a probíhají tam různé turnaje, teď tam třeba mají tu ten týden seniori turnaj.
1: Je to divácky určitě atraktivní závod, protože horská kola na dívání jsou zajímavá. Jste připraveni i na příjezd řady diváků?
2: Jsme připraveni i na diváky, máme tam právě nové parkoviště, které obec jako vybudovala. A pokud nebude stačit, tak ještě z druhé strany házenkářského hřiště máme další plochu, kde můžou diváci zastavit. A i trať pro diváky je zajímavá, protože lese, kde se trať odehrává, se trať několikrát jako potkává a tím pádem divák, který stojí na jednom místě, závodníky vidí třikrát za okruh, což je zajímavé.
1: Lepší je to tedy v tom lese nebo v areálu Ultramarinky, tam, kde asi bude start a cíl?
2: Většinou divák počká na start, který je zajímavý, pak jde do lesa se podívat, protože okruh má 4 kilometry, takže závodníci ho pojedou minimálně 7krát. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na Ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
1: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července stupno areál Ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
0: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžka, závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou. A i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září. Tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje, já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
0: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupně na závodech, anebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem cestu zatím teprve hledají.
1: Z těch spoplatněných míst je zatím prodáno zhruba 60%, protože ta kapacita není zatím zcela vyčerpaná, nechceme jako se dívat na neobsazená místa, tak jsme v podstatě na poslední chvíli ještě otevřeli i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to stojí 80 korun. Ale předpokládáme, že tato možnost pomine ve chvíli, když ten parkovací dům naplníme předplatiteli.
0: Celkem dům pojme 173 aut, 3 motocykly a 12 jízdních kol. Horní podlaží nabízí parkování zdarma a slouží jako náhrada za zrušené parkoviště. Ve středním a dolním patře už ale řidiči musí platit. Svá místa si mohli rezervovat od dubna buď za 2,5 tisíce korun za měsíc nebo 27 500 korun za rok.
1: My jsme se hlavně řídili cenama komerčních parkovacích domů, které tady na sídlišti byly. Někdo nám předpokládal, že o to bude obrovský zájem, zkolabuje systém. Ta realita je zatím takováhle.
0: Právě cena ale mnohé obyvatele odrazuje.
2: To je masakr, protože my máme garáže taky a platíme o půlku míň.
3: Je to docela dost, já jsem v důchodu, takže to je jako celá moje penze. Pro důchodce to už moc není, no. Tak já to autíčko někam vždycky dám.
4: Já jsem penzista, takže bych měl každý měsíc 2700, to se mi dá příliš. Na to, když pojedu jednou za týden, když si půjdu koupit nějaké jídlo. Není to názor můj, protože já bydlím tady vedle a o tom diskutujeme a je to názor taška většiny.
2: Slyšela jsem některé hlasy, že lidé říkali, že vlastně cena je jakoby vysoká na ně a z toho důvodu, že si to nepořídili. A na druhou stranu jsou lidé, kteří vlastně si řeknou, mám to na celý rok, takže se mi to vlastně jakoby fouzovka vyplatí, i když to není úplně jakoby s prominutím za babku.
0: Výstavba trvala rok a v jejím průběhu se objevil také zásadní problém. Obyvatele blízkých domů trápila svítidla, která byla na parkovacím domu osazena. Při jejich plném rozsvícení totiž nepříjemně svítila do oken.
5: Celý ten parkovací dům svítil a svítila světla, která byla předepsaná v projektu, ale svítila strašně bíle a silně. Takže lidé, kteří tady okolo bydlí, tak si stěžovali a hned následující den mi pan primátor volal, já jsem přijel a hned jsme vymysleli řešení a povedlo se snížit modrou spektrální složku a snížit spotřebu elektrické energie a vyzerování světla o 50%. Kdyby tady zůstalo to bílé světlo, tak věřím, že ty lidé by se odstěhovali tady odsaď, protože to se nedá vydržet.
0: Parkovací dům na Lochotině je prvním z několika, které město chystá. Další se otevře v blízké době na Světovaru, výstavba se pak připravuje také v Hodonínské ulici na Vinicích. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová. Cesta k lékaři, na úřad nebo třeba za přáteli. Pro mnoho starších lidí nejsou podobné přesuny samozřejmostí. Právě proto už řadu let funguje v Plzni služba Senior Express, kterou od nového roku zajišťuje firma EcoCity Taxi. Lidé starší 70 let nebo držitelé průkazu ZTP se díky ní dostanou po městě bezpečně a levně.
6: Tak, aby senior a držitel ZTP průkazu mohl tuto službu využívat, tak musí nově udělat registraci. Jsou dvě cesty, jak se registrovat. Je to webové prostředí na stránkách www.ecocitytaxi.cz, tam je jednoduchý formulář, a nebo využít telefonní linky, kde náš dispečink pomůže s registrací, je to otázka pár minut.
0: Město si od změny provozovatele slibuje větší kapacitu, více vozidel a jednodušší objednávání jízd.
7: Stále platí, že je to za 50 korun, pokud si senior vyžádá jízdu samostatně, tak je tam ten tarif 100 korun, nicméně si myslím, že služba bude moderní, bude dostupná, bude lépe objednatelná, seniori se musí zaregistrovat, dostanou při jízdě čip, anebo se prokážou platnou plzeňskou kartou, no a myslím si, že si tuto službu budou užívat právě třeba za nákupy, za kulturu, ale v neposlední řadě samozřejmě při potřebě navštívit lékaře.
0: Jízdu si seniori mohou objednat až 3 týdny dopředu.
6: 21 dnů před jízdou už můžu objednávat. Taková ta garantovaná služba končí 4 dny předtím, ale může se stát, že ta potřeba právě vznikla večer a potřebuje ráno, takže si zavolám. A pokud to umožní samozřejmě objednávkový systém a kapacity naše, tak my se budeme snažit i takto krátké době přepravit toho uživatele.
0: Pokud zákazník souhlasí se spolujízdou, zaplatí nástupní sazbu 50 korun. Jestliže chce jet v autě úplně sám, byla taxa stanovena na 100 korun. Stejný ceník platí i pro asistenční nebo vodící psy. Výjimku mají děti od 6 do 18 let s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Ty za nástup zaplatí 30 korun. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
8: 150 let od svého založení si v sobotu 27. června připomněl sbor dobrovolných hasičů v Mnichově nedaleko Mariánských lázní. Významné jubileum oslavil celodenním programem, který přilákal nejen místní obyvatele, ale také řadu hasičských sborů z širokého okolí.
9: Je tady 13 jednotek, jsou tady různý sbory, jak profesionální, tak dobrovolní. No a oni ty sbory, to je jako kamarádi všichni, no, ty hasiči, to je vlastně jedna rodina.
10: Máme sice 150 let založení SDH Mnichov, ale my jsme ještě mladí kluci, že jo? Takže my si pamatujeme jenom těch našich 60 let. Tradice prostě těch hasičů, ať je to, jak je to, všichni máme chyby, ale drží ty hasiči aspoň pohromadě. Ať je to u zásahu, nebo když jsou takovýhle akce nějaký, takže prostě, jak to říkal Peťa, že jsme jedna rodina.
8: Kromě ukázek historické i moderní hasičské techniky byly v rámci slavnostního dne připraveny atrakce pro děti, hudební program i vystoupení majoretek základní školy Jih. Během dne ocenil členy hasičského sboru Mnichov také předseda okresního sdružení hasičů CHEP. Mimo jiné také připomněl, jak je práce a komunita dobrovolných hasičů důležitá.
11: Já si myslím, že dobrovolní hasiči jsou dneska na stejné úrovni jako profesionální. Těch profesionálních sborů je v každém okrese a je jich málo, takže veškerou tu zásahovou činnost, tu pomoc jak obcím, tak občanům zajišťují právě ty jednotky sboru dobrovolných hasičů a potažmo sbory dobrovolných hasičů.
10: Tady hodně baráků vyhořelo, ať to bylo v roce 1920, jo, nebo v roce 1880, tak vyhořelo až 55 baráků při jednom požáru. Takže ty hasiči tady jsou nutní. A nejenom tady jako v týhle ty obci, ale každá obec by měla mít aspoň nějaký to pokrytí.
8: Z Mnichova pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Po mnoha letech příprav se obyvatelé Plas konečně dočkali. 25. června oficiálně odstartovala stavba obchvatu města na hlavním tahu 1/27. Nová silnice odvede tranzitní dopravu z centra a zlepší spojení mezi Plzeňským a Ústeckým krajem.
12: Komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města, sobou tam jsou to serpentíny. To uspořádání skutečně velmi nevhodné, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas. Takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet.
0: Nově vybudovaný úsek bude dlouhý více než 5,5 kilometru.
13: V rámci vybudování přeložky Plas nás čeká přemístění zhruba 1,2 milionu tun zbuduje. Polovina se bude muset odvést nejspíš někam do jiných projektů. A budeme muset vybudovat 4 mostní objekty s celkovou délkou zhruba 660 metrů. Jednu mimorovňovou křižovatku, zhruba 5 kilometrů přeložek silnic místních komunikací, včetně přístupových komunikací na stavbu jako takovou a nespočet přeložek inženýrských sítí.
0: Výraznou úlevu očekávají nejen řidiči, ale také obyvatelé Plas, kde kvůli hustému provozu docházelo ke zbytečným nehodám.
14: Máme ve městě i takovéto nebezpečnější úseky, řekněme, v lokalitě pod školou, kde není ani přechod, protože na komunikaci první třídy nám ho nechtěli povolit. Je tam pouze místo pro přecházení a auta jezdí nikoli v 50-kilometrovou rychlostí, ale vyšší rychlostí, takže tam máme ty obavy a budeme rádi, když ta nákladní doprava se z toho města úplně vytěsní.
0: Součástí obchvatu bude také unikátní most přes údolí řeky Střely, s jehož výstavbou se začalo už v loňském roce. V průběhu stavby ale došlo k nečekaným komplikacím.
15: Na té žatecké opěře toho mostu se měly zrealizovat podle původní projektové dokumentace dvě přístupové komunikace, jedna v horní části, jedna ve spodní části. V té horní části se nám objevila kytička Kavil Ivanův, která je chráněnou rostlinou, to znamená, musela se upravit ta osa té horní komunikace přístupové pro budování opěr, a ta spodní komunikace se zrealizovat, aby se to nepadlo, nedala vůbec, z toho důvodu, že dole v té spodní části se objevil takzvaný skalní výchoz, který byl bohužel krytý masivem lesa.
0: Náklady na stavbu právě zahájeného obchvatu dosahují téměř 800 milionů korun bez DPH. Pokud půjde všechno podle plánu a stavební firmy nenarazí na další neočekávané geologické komplikace, měla by se první auta po novém úseku projet zhruba za 2,5 roku. Z Plas pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
16: Další ze zastávek Sportmánie na cestách byly Nýřany, kde se na stadionu základní školy odprezentovaly místní sportovní kluby.
17: Přišli sem vlastně děti jak z našich obou mateřských školek, tak ze základní školy, takže super. A jinak město sport dlouhodobě podporuje, samozřejmě v Nýřanech. O Nýřanech se často říká, že je městem sportu. Máme tu velkou tělovýchovnou jednotu, to je Nýřany. Ta pod sebou vlastně má 7 oddílů. Většina těch oddílů tady dneska se vlastně v rámci této akce prezentuje.
16: Partnerem nýřanské zastávky byla společnost Panatony, jeden z předních evropských developerů průmyslových a logistických nemovitostí.
18: Pro nás v Panatony Plzeňsko je srdcový region. Jo, já musím říct, že vlastně v roce 2007 jsme začali podnikat v České republice a bylo to konkrétně vlastně na Stříbrsku, kde máme velký areál, zároveň se nacházíme tady v Nýřanech, kde jsme vlastně vybudovali další velký průmyslový areál a snažíme se být dobrým sousedem. Snažíme se podporovat vlastně kulturní, sportovní akce v těch jednotlivých obcích a sport pro nás je opravdu symbolem houževnatosti, psychické odolnosti, protože potřebujete samozřejmě se vyrovnat se svojí konkurencí a krásnou přípravu vlastně dětí do jejich budoucího života.
16: Návštěvníci si mohli vyzkoušet celkem 10 sportovních disciplín. Vedle tradičních sportů, jako jsou fotbal, tenis, házená, florbal nebo stolní tenis, nechyběly ani šachy, gymnastika, tanec či atraktivní skateboardové a longboardové aktivity.
19: Je to tady ze všech nejlepší, co se asi může zvít, a ze všech nejvíc odvadí ta lezecká stěna.
20: Všechno se mi tady líbí, ale nejspíš tady ta lezecká stěna nebo ping-pong.
21: Nejvíc se mi líbí tady EBTC, ta skupina, a naučila jsem se hromada jakože novejch kroků, house třeba nebo hip-hop.
22: Mně se tady nejvíc líbila házená. Já se přihlásím od září na házenou.
16: Stadion dopoledne hostil především děti z mateřských a základních škol. Odpoledne se areál otevřel široké veřejnosti a na své si přišly rodiny s dětmi i všichni milovníci aktivního pohybu. Z Nýřan pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Západočeská metropole se v letních měsících opět promění v jedno velké kino pod širým nebem. Ještě předtím, než podzimní ulice zaplní prestižní festival Finále Plzeň, ožije město od 23. července plzeňskými filmovými večery. Ty také letos sázejí na unikátní spojení filmových novinek a velmi netradičních lokací.
23: Volba těch lokací je vždycky složitá, protože musím říct, že oni se nám v průběhu roku ozývají různá místa. Letos jich bylo třeba 10 nových míst, která bych chtěla, aby jsme u nich promítali. Nicméně samozřejmě se snažíme opravdu vybrat ty nejlepší, takže letos je to, myslím si, že 8 míst a takovou novinkou letos bude Červený Hrádek. Promítáme filmy od takových těch klasických letních uvolněných komedií po takové trošičku třeba drsnější komedie.
0: Program odstartuje projekcí filmu Barvy času v galerii města Plzně. Na nádvoří Prazdroje a v restauraci

0: i někdo to rád v Plzni. A vlastně nám to tak jako napadlo, že by to sedělo, že kde jinde pustit film o Plzni, než na největším letním kině v Čechách.
1: Součástí programu bude také rodinné kino u Matoušů v Muzeu v přírodě v Plzni Bolevci, kde si na své přijdou především děti a jejich rodiče.
2: Budou tam filmy s animací, budou tam i hrané filmy, budou tam filmy pro různé věkové kategorie dětí. No a musím říct, že takovou novinkou bude výběr dětského diváka. To poslední letní kino, tak v průběhu celého toho srpna necháme děti hlasovat o tom, co budeme promítat jako ten poslední film. A zároveň před tím posledním filmem budeme pořádat i dětskou dílničku, kde si děti budou vyrábět filmový deník.
1: Plzeňské filmové večery se poprvé konaly v roce 2020 v době, kdy svět zasáhl strašák jménem COVID.
0: My jsme zjistili, že tak jako přes leto nemáme co dělat, tak jsme si vymysleli dvě projekce. Tím jsme si mysleli, že to skončí. A pak postupem času i že nás to začalo bavit, že diváci chodili a že nám přišlo, že je tady po Plzni a Plzeňském kraji spoustu zajímavých míst, kde se běžně nepromítá, se to rozrostlo až do dnešní podoby.
1: Plzeňské filmové večery potrvají až do 5. září a jsou pomyslnou pozvánkou na podzimní filmový festival Finále Plzeň. Vstupenky na jednotlivé projekce zakoupíte v předprodeji na stránkách festivalu nebo přímo na místě promítání. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Sportovní park Pardubice letos slaví 10. výročí.
1: To, co v roce 2016 začalo jako olympijský park, se během 10 let vyvinulo v jednu z největších letních akcí v Pardubicích. Okolí parku Na špici i automatické mlýny se opět promění ve sportovní městečko s desítkami sportů, soutěží i doprovodných akcí.
2: Přínos je jednoznačný a to je to, že vede děti, ale všechny generace ke sportu. My víme, že pro sportovní kluby je to nejlepší nábor.
3: Často se stane, že spousta těch dětí si vůbec neumí představit, jak ten sport reálně probíhá, jak probíhají ty tréninky, co to všechno obnáší. Tady si to všechno můžou vyzkoušet, ošahat, potkat se s trenéry, což je určitě důležitý i pro rodiče.
1: Jubilejní ročník nabídne ukázky více než 60 sportovních klubů, rekordní počet stanovišť a nově také vlastní mobilní aplikaci.
4: Má pomoc návštěvníkům se rychle zorientovat vlastně, kde zaparkovat a jaký sportoviště, případně zázemí sportovní park nabízí.
1: Součástí programu bude i tradiční charitativní Foxconn Run.
5: Trasa je atraktivní, vede vlastně podél řeky, startuje se přímo ve sportovním parku, zase se tam vrací a je to jak pro ty zdatnější běžce, kteří můžou běžet 5 kilometrů, tak pro ty, kteří chtějí jenom podpořit akci a zaběhnout si 1 kilometr.
1: Novinkou letošního ročníku bude speciální sportovní program pro seniory a velkým lákadlem je také akce Pardubice na bruslích.
6: Organicky roste ta popularita, organicky roste ten zásah a zájem o to a rozejbáváme čím dál více dětí a my se snažíme jako zprofesionalizovat hlavně tu organizaci.
1: Pardubice jako obvykle finančně podpoří zúčastněné kluby. Radnice na to vyčlenila 750 000 korun. Johana Kročilová a David Záruba, Televize V1.
0: Do Plzně se sjeli juniorské tenisové naděje. Mladí hráči a hráčky z celého světa změřili své síly na kurtech tenisového klubu Slavia na Borech. Prestižního mezinárodního turnaje se účastnili i domácí tenisté.
7: Nejstarší mezinárodní juniorský tenisový turnaj v České republice, který se hraje bez přerušení. To je Ex-Pilsen Babolat Cup, který byl ve středu 24. června za účasti předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby zahájen na kurtech tenisového klubu Slavie v Plzni na Borech, kde se konal již 56. ročník.
8: Je to jeden z tradičních turnajů, je to jeden z pilířů, na kterých je vlastně ten juniorský tenis v Čechách postaven a má svoje pevné místo v kalendáři a prostě jsme strašně rádi, že ten turnaj existuje, funguje a dlouhodobě funguje. Ono je strašně důležité, aby ty turnaje fungovaly dlouhodobě.
9: Celkem i z kvalifikací se zúčastnilo 129 hráčů a hráček. Je to napříč všemi kontinenty a dokonce musím říct, že letos ta účast je 32 národností.
7: Na turnaji se

0: představili i domácí tenisté. Velký úspěch zaznamenala Růžena Karšňáková, když nečekaně prošla kvalifikací až do hlavní soutěže. V té jako pátá nasazená startovala 17-letá Sofie Marešová.
1: Se tím je to docela jde, tak nevím, jakože letos docela dobrý výsledky, tak doufám, že tady budu pokračovat. Je to tady domácí, tak doufám, že mi to půjde.
0: Z juniorských tenistů soutěž nakonec ovládl Američan Reddy a z dívek Ukrajinka Kovalčuková, která ve finále porazila loňskou vítězku Veroniku Sekerkovou 2-0 na sety. Turnaj dlouhodobě podporuje město Plzeň.
2: Pro město Plzeň je to významný turnaj, protože my chceme takovéhle mezinárodní akce v Plzni. My jsme hrdými partnery tohoto turnaje, ať finančně, tak morálně podporujeme už dlouhá léta tohle turnaj a můžeme tady vidět opravdu jako skvělé špičkové mládežnické tenisty a v minulosti například to byla Maria Šarapová, případně i Andrea Hlaváčková, takže můžete i dneska tady možná vidět budoucí hvězdy.
0: Českým tenisovým světem momentálně rezonuje kauza tenistky Markéty Vondroušové, která dostala 4letý trest za neodevzdaný dopingový vzorek.
3: Nám jako svazu je strašně líto té situace, která nastala, protože to vnímáme, že to je opravdu jako pro Markétu je to drakonický trest a budeme se snažit Markétě v případě, že o to bude nějakým způsobem stát a bude chtít taky ze všech sil pomoct, jednak poskytnout takovou jak záštitu tenisového svazu v případném sporu u kasu nebo eventuálně prostě i právní poradenství a určitě bychom chtěli udělat všechno pro to, aby tenhle ten trest byl nějakým způsobem zmírněn.
0: Z Plzně pro televizi Zaklenka Prokšová.
4: V Chebu dokončili moderní solární sušárnu Kalů z čistírny odpadních vod. Zařízení, které patří mezi pouhé 3 svého druhu v České republice, pomůže snížit objem odpadu, náklady na jeho přepravu i zpracování.
5: Při čištění odpadních vod vznikají každoročně tisíce tun kalů. V Chebu od loňského roku pomáhá s jejich zpracováním nová solární sušárna, která využívá především energii ze slunce. Díky vysušení se výrazně snižuje objem i hmotnost materiálu, který je potřeba dále převážet a zpracovávat.
6: Technologie solárního sušení kalů je nejlepší v tom, že je vlastně ekonomicky, energeticky nejméně náročná a dobrá pro životní prostředí.
5: Chebská sušárna je navíc takzvaně hybridní. Vedle sluneční energie dokáže využívat i teplo vznikající při provozu čistírny odpadních vod. Celý proces probíhá ve dvou halách, kde se kal postupně promíchává a vysušuje.
7: Postupným odpařováním vody a provětráváním za pomocí klapek a za pomocí větráku ventilátorů je vlastně jako voda, vypařovaná voda vyháněna vlastně z těch skleníků ven.
5: Zkušenosti s podobným zařízením má Chevak už z Mariánských Lázní. Na financování chebské sušárny se významně podílely evropské fondy.
6: Celkové investiční náklady byly kolem 85 milionů korun. Naše náklady v tom jsou asi 13 milionů korun. Všechno ostatní je dotace z Evropské unie, z operačního programu životní prostředí.
5: Moderní technologie přináší nejen úsporu nákladů, ale také nové možnosti dalšího využití vysušeného materiálu. Například v energetice nebo pro získávání dusíku a fosforu. Nová sušárna v Chebu tak představuje další krok k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nakládání s odpady. Martina Straková, televize ZAK.
4: Vláda připravuje změny, které by měly výrazně omezit či úplně zakázat prodej a distribuci kanabinoidů, jako například CBD. Řada odborníků však upozorňuje, že tyto látky nejsou pro lidi rizikem, ale že jim mohou naopak pomáhat.
0: CBD, CBG nebo CBN. Kanabinoidy, o kterých část veřejnosti téměř nic neví, zatímco jiní se jich obávají. Vláda nyní připravuje změny, které by mohly jejich prodej a distribuci výrazně omezit nebo úplně zakázat. Odborníci ale upozorňují, že situace není zdaleka tak jednoznačná. Tyto látky mohou řadě lidí pomáhat a jejich zákaz by podle nich mohl přinést více rizik než užitku.
8: CBD je aktuálně používáno ať už řadou lidských pacientů, tak je podáváno zvířecím pacientům typicky pro jeho jako protizánětlivý efekt, případně Ji používají i lidé jako na tlumení chronických bolestí, poruchy spánku s ním řeší, jo, prostě zlepšené usínání, případně kvalitnější spánek. Používají jej u různých úzkostí, depresí, ať už co by nějaký doplněk, anebo nějakou sebepéči. Také se používá u posttraumatické stresové poruchy.
0: Omezení distribuce těchto přírodních kanabinoidů by sebou mohlo přinést riziko rozšíření černého trhu, ale také vzestupu látek chemického původu. Ty bývají výrazně rizikovější a jejich účinky na lidský organismus jsou často jen velmi málo prozkoumané. Lidé by se tak mohli nevědomky vystavovat látkám, jejichž zdravotní dopady nejsou dostatečně známé.
9: Myslím si, že to je záměr části státní správy, která na to tlačí. Myslím si, že se tohle nelíbí Andreji Babišovi. Hraje se to někde s tím, že se říká, že když zakážeme ty nosiče, jakoby tu kytku, tak tím omezíme ten, jakoby ty syntetický kanabinoidy, které se na to stříkají. A to jakoby bylo pravda do míry, kdy teda nevím, jestli jsme schopni fakt jako zakázat jakoukoliv bylinu, protože fakt se to dá stříkat na cokoliv jiného.
8: Spousta těch intoxikací, které končí na jednotkách intenzivní péče, alespoň co máme nějaké informace o těch, tak jsou způsobeny těmi potravinami, těmi různými gumítky a tímhletím, kde to už s tím technickým konopím a s těma palicema nemá vůbec nic společného, jo? Tam jsou prostě přidaný jenom ty zatím nijak neregulovaný syntetický kanabinoidy.
0: Připravované změny by ale nedopadly pouze na rekreační uživatele. Podle prodejců tvoří významnou část zákazníků, zejména starší lidé, kteří se díky konopným produktům mohou vyhnout užívání silnějších farmaceutických léčiv.
10: Z většiny to jsou buď to důchodci, nebo řekněme nějaký dospělí lidi, kteří mají nějaké chronické bolesti, jo, nebo plácnou celý den stojí v práci, bolí je nohy, nebo řekněme lidi, kteří mají třeba nadváhu, tak ty klouby na to trpí, takže na to jako většinou kupujou. No.
0: Budoucnost regulace přírodních kanabinoidů zatím zůstává otevřená. Jasné ale je, že debata se nevede jen o samotných látkách, ale také o tom, jak nastavit pravidla tak, aby chránila veřejné zdraví, aniž by vytvářela prostor pro ještě nebezpečnější alternativy. Pro Regio TV 1 Lenka Prokšová a Kateřina Brtníková.
4: Lázně Slatinice na Olomoucku uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál a seznámit se s možnostmi léčby. V lázeňském parku si k tomu mohli navíc užít bohatý program pro všechny generace.
11: Lázně Slatinice uspořádali Den zdraví. Lidé si mohli prohlédnout celý areál, seznámit se s možnostmi léčby a v lázeňském parku si k tomu užít bohatý program pro všechny generace. Slatinice jsou nejstarší lázně na Moravě. Letos slaví 500 let od svého vzniku.
12: Otevíráme pro veřejnost na ukázku nový provoz. Je to nový balneoprovoz právě v tomto nejstarším lázeňském domě Morava, který je vybaven 10 novými perličkovými koupelemi, 10 vanami.
11: Z rekonstrukcí jim tedy pomohly evropské fondy. Součástí jsou i multifunkční místnosti pro fyzioterapii, ergoterapii a také pro individuální terapii s novými robotickými přístroji.
12: Těch robotů je více. Máme například robotickou rukavici, kterou si opravdu nasunete na ruku a která vám pomáhá s tou jemnou motorikou, která vám procvičuje ty svaly třeba po operacích nebo po úrazech.
11: Hlavní devízou Slatinic je minerální voda s obsahem síry. V provozu je 5 vrtů, až z hloubky 200 metrů. Slouží zejména k léčbě pohybového aparátu, nemocí kožních, onkologických a dalších.
13: Péče je super, já jsem tady, jako starají se výborně, rehabilitace taky, ty výřivky a všecko úplně bomba, každý den něco, je to prostě bomba.
14: No je to tady úžasný, my jsme přišli pěšky ze Smržic, už máme za sebou 15 kilometrů a je to tady nádherný. Zastavili jsme se tam u té muziky, co tam hraje.
15: Jsme z Ostravy a jezdíme z Havířova přímo a jezdíme tady často jako do lázní, tak jako na výlety, protože se nám tady hrozně líbí. Je tady taková klid, pohoda.
11: Zdejší lázně sází také na možnosti relaxace a pohybu v přírodních oblastech Malý a Velký Kosíř, naučné stezky i trasy vhodné pro cykloturistiku. Nabídku všech aktivit zajišťuje Lázeňské infocentrum.
12: Lázně Slatinice patří mezi menší lázně, avšak ne svým rozsahem služeb, protože zajišťujeme jak služby pro klienty klasické lázeňské péče, tak služby odborného léčebného ústavu rehabilitačního, tak služby pro samopláce, kteří k nám jezdí na wellness či na dovolenou.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Každé místo má svůj příběh. Někde ho vyprávějí staré zdi hradů a zámků, jinde řeky, lesy nebo lidé, kteří tu žijí. My se dnes vydáme za několika z nich a ukážeme vám, že zajímavé objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Vítejte u pořadu Putování v regionech. Hrad Točník se na začátku července vrátí o několik staletí zpět. Ve dnech 5. a 6. července se zde uskuteční historická slavnost plná rytířů, kejklířů, hudby, tance i dobových řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na šermířská a divadelní vystoupení, historické tržiště nebo ukázky tradičních řemesel. Připraveny budou také aktivity pro malé i velké, od střelby z luku a kuše přes ražbu mincí a výrobu pečetí až po jízdu na koni, školu tance či šermířská. Chybět nebude ani oblíbené rýžování zlata. Léto je tu a na silnice po celé republice vyrážejí tisíce karavanů a obytných aut. Cestování na čtyřech kolech si získává stále větší oblibu, protože nabízí svobodu, pohodlí i možnost objevovat nová místa vlastním tempem. V další reportáži se s Josefem Peclem vydáme do Karlových Varů, jednoho z nejnavštěvovanějších měst v České republice. Lázeňská metropole se navíc už brzy stane centrem filmového dění díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který každoročně přitahuje 10 000 návštěvníků z domova i ze zahraničí. Jaké je cestování obytným autem do města proslulého lázeňskou tradicí, architekturou i filmovými hvězdami, to už nám ukáže následující reportáž.
1: Karlovy Vary založil král a císař Karel IV. Již roku 1350, ale zprávy o blahodárných účincích zdejších termálních i minerálních pramenů se rozletěly do světa až v 18. a 19. století. Od té doby se ale už příliš hostů nezastavil a dnes Karlovy Vary právě patří mezi nejznámější lázně v Evropě. Toto krajské město leží v západních Čechách na soutoku Ohře a Teple. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město, které je od roku 2021 na seznamu světového dědictví UNESCO. My jsme rovnou zamířili na dostihové závodiště, kde je štelplac Holoubek.
2: Dobré ráno, můžu s kamerou nakouknout k vám do recepce?
1: Tam jsme se rozhodli přenocovat a udělali jsme dobře, že jsme si místo rezervovali. Není divu. Jde o moderní štelplac s výhledem na dostihovou dráhu a golfové hřiště s veškerým zázemím, včetně toalet a sprch, za 600 korun za noc a auto.

Chvilku jsme vyhlíželi Bartošku s Ebenem, jestli si nešli zahrát, ale pak jsme se vypravili do centra. Autobusová linka číslo 1 má zastávku hned za plotem za 20, ale musíte si koupit elektronickou jízdenku v autobusu a zaplatit kartou. Pak se pohodlně dostanete na konečnou stanici Lázně 3, což je hned u

centru byla hlava na hlavě spousta lidí. No bodeď, vždyť to bylo v předvečer Mezinárodního filmového festivalu. Centrum není příliš velké, spousta muzikantů a obchodů, nápisy v azbuce, no prý snad celá polovina nemovitostí v centru města má ruské majitele.

Symbolem Karlových Varů je rozhodně vřídlo. Gejzír horké minerální vody o teplotě 72 stupňů Celsia. Gejzír vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Samozřejmě jsme si prohlédli i slavné místo setkávání hvězd a Červený koberec a ani tady se Jiří Bartoška neukázal, aby přivítal slavnou televizi z jihu. No tak třeba snad někdy příště.

0: pak jedničkou kolem termálu, kde už se vše finalizovalo na festival zpátky za dvacku na náš Štelplac.
1: Opouštíme velmi příjemný a pohostinný kemp v Karlových Varech na Dostihové dráze a míříme do Chebu.

0: Příště vás vezmeme do historického města Chebu. Tak ahoj, poutníci.
1: Jsou místa, kolem kterých běžně procházíme, ale nahlédnout za jejich dveře se podaří jen výjimečně. Právě takovou příležitost nabídne 6. července Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě, který se na jeden den otevře veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentační sály a salonky, které dnes slouží české vládě pro významná jednání, konference a setkání se zahraničními státníky. Trasa povede historickými interiéry až do palácové zahrady s krásným výhledem na Vltavu a Karlův most. Vydejme se nyní do dob, kdy na našem území vznikal první významný státní útvar západních Slovanů. Řeč je o Velké Moravě, říši, která sehrála klíčovou roli v našich dějinách a jejíž odkaz je dodnes patrný v kultuře i tradicích. Právě tomuto období se věnuje památník Velké Moravy, který návštěvníkům přibližuje život našich předků, jejich řemesla, způsob bydlení i význam příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moderní expozice stojí v místech významných archeologických nálezů a nabízí jedinečný pohled do období, které položilo základy české a moravské státnosti.
2: Objekt památníku Velké Moravy představuje jednu z dominant starého města na Uherskohradišťsku. Vybudován byl nad základy první objevené církevní

stavby z období Velké Moravy, které tvoří centrální část expozice Velká Morava. Ta návštěvníky provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a životem na Slovanském hradišti. Expozice je postavena zejména na příběhu Mojslava, který byl pohřben v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě na Valách. V nově vybudované přístavbě z roku 2022 v Cyrilometodějském centru můžete navštívit multimediální expozici Příběh Konstantina a Metoděje, která vás seznámí s životními osudy slovanských věrozvěstů. Ještě hlouběji do minulosti vás zavede další expozice Pravěk Uhersko-Hradišťska, kde se temnou haptickou stezkou přenesete do dob lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici máte možnost obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

0: Jaké by to bylo projít se mezi planetami, aniž byste opustili Zemi? Odpověď nabídne Festival Planet Brno, který promění park na Kraví hoře v jedinečné vesmírné centrum pod širým nebem. Od 6. do 12. července a poté znovu od 3. do 9. srpna se návštěvníci mohou těšit na obří nafukovací modely planet a dalších vesmírných těles, některé o průměru až 10 metrů. Chybět nebudou ani projekce v digitáriu, pozorování oblohy nebo letní kino se slavnými sci-fi filmy. Jižní Čechy lákají návštěvníky nejen historickými městy a zámky, ale také zajímavými místy pro milovníky zvířat. Jedním z nich je zoo Hluboká nad Vltavou, která se nachází v malebném prostředí nedaleko známého zámku. Zoologická zahrada se zaměřuje především na domácí a hospodářská zvířata, ale návštěvníci zde potkají i řadu exotických druhů. Oblíbeným cílem je zejména pro rodiny s dětmi, které si tu mohou užít nejen setkání se zvířaty, ale také kontaktní expozice a doprovodný program.
1: Zoologická zahrada v blízkosti Hluboké nad Vltavou sousedí slovenským zámečkem Ohrada. První návštěvníci sem zamířili v roce 1939. Dnes tady uvidíte okolo 220 druhů zvířat, především z Evropy. Nechybí však ani expozice představující faunu a floru Austrálie, Ameriky a Afriky. Zoologická zahrada se stále modernizuje, staví se nové výběhy a voliéry. Poloha zoo na břehu rybníka je ideální pro expozici vodního ptactva. Moc se tady daří plameňákům, kteří se tu i přirozeně rozmnožují. Nejzazší část areálu je určena odpočinku. Rodiče mohou do restaurace a děti na hřiště nebo za zvířecími kamarády do takzvané kontaktní zoo. Často se v areálu konají výchovné programy pro školy, divadelní představení nebo komentovaná krmení vybraných druhů zvířat.
0: Fialová pole, omamná vůně a pohodová letní atmosféra. Přesně tak bude vypadat jubilejní 10. ročník levandulového festivalu v Bezděkově, který se uskuteční 5. a 6. července. A bude také posledním festivalem v této podobě. Čekají vás tu 2 dny plné hudby, dobrého jídla, regionálních produktů, soutěží i zábavy pro celou rodinu. Programem provede známý moderátor Vladimír Kořen a chybět nebudou ani koncerty kapel Opět a Radeček, Děda Mlá Dek Illegal Band nebo zpívajícího právníka Ivo Jahelky. Jak se žilo na moravském venkově před 100 a více lety? Odpověď nabízí skanzen Strážnice na Hodonínsku, jedno z největších a nejznámějších muzeí lidové architektury v České republice. Právě sem se teď vydáme. V areálu se nachází desítky historických staveb, které přibližují život na Slovácku od bydlení a hospodaření až po tradiční řemesla a lidové zvyky. Návštěvníci se tu mohou doslova projít minulostí a poznat, jak vypadala každodenní práce i slavnostní okamžiky našich předků.
2: Místo, kde historie ožívá a povětří léčí, kde jsou rozesety malebné chaloupky s doškovými střechami a kde se rozlévá klid a harmonie. Právě takovým místem je skanzen Strážnice. První snahy o vybudování národopisného muzea v přírodě na jihovýchodní Moravě se objevily už na počátku 20. století. Se samotnou výstavbou muzea ve Strážnici se ale začalo až v 70. letech. Od roku 1981 jsou zde návštěvníkům zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického zálesí a Horňácka, které vhodně doplňují areály vodních technických staveb, vinohradnických staveb a lučního hospodářství. Na 6 desítek objektů zasazených do uměle modelovaného terénu tak, aby odpovídali původnímu prostředí, seznamují návštěvníky s dřívějším způsobem života a bydlení lidí jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví.

Ať už jsme dnes navštívili místa známá nebo taková, o kterých jste možná slyšeli poprvé, jedno mají společné. Stojí za to je poznat na vlastní oči. Děkuji, že jste cestovali s námi a těším se na další společné objevování v pořadu Putování v regionech.

0: Hezký dobrý den, tentokrát se budeme bavit o bikerských závodech. Povídat si budeme se starostou obce Břasy Miroslavem Krocem, dobrý den. A ředitelem závodu, a to je Jaroslav Ryba. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: U vás ve Stupně jsou závody velmi tradiční. V podstatě každoročně se tu potkáváme u nějakých zajímavých závodů, které představujeme. Tak co to bude letos?
2: Tak letos to bude mistrovství České republiky v horských kolech. Já jsem rád, že po 4 letech zase cyklistická organizace nám svěřila tento důležitý závod a těším se, že se dostupná do Břas sjede halda diváků a hlavně všichni závodníci, kteří jezdí horská kola.
0: Čím to je, že se tyhle ty velké závody každoročně vrací, ať už je to mistrovství republiky, nebo jsou to různé ty mezinárodní závody, ale vždycky mají zastávku u vás?
1: Závodníci si pochvalují naší trať, je zajímavá, v lese, zatáčky, skoky, umělé, takže rádi se zase vrací a přijedou z celé republiky.
0: Je to pro obec svátek, je to příležitost vydělat peníze, anebo je to naopak komplikace pro ten běžný život v obci?
2: Tak je to spíš ten svátek, určitě to není vydělat peníze, protože my se snažíme pořád zlepšovat tu trať, zlepšovat to prostředí, které tam máme, protože my máme takový volnočasový areál Ultramarinka, který má přes 30 hektarů a v rámci toho areálu je i ta dráha pro horská kola, která má 4 kilometry, jsou tam i pro děti menší ty dráhy a tak tam zveme lidi celý rok, můžou tam, teď jsme i nově udělali karavanová stání, takže tam můžou i přijet, strávit třeba víkend a můžou tam s dětma právě si projet všechny téhle ty trasy nebo cyklookruhy, protože cyklostezek, cyklookruhů je v obci asi 60 kilometrů, jsme v těch posledních 10 letech tam různě vyznačili a právě začínají hlavně z toho volnočasového areálu Ultramarinka, takže právě zveme tam ty cyklisty, protože tam mají i pump trackovou dráhu a teď jsme tam přidělali inlineovou dráhu, zase jsme ji rozšířili, takže můžou přijet.
0: Jak funguje ta spolupráce vaší organizace s obcí?
1: Obec nám hodně pomáhá. Důležité je, že vytvořila i zázemí nejen jako pro hezkou dráhu, ale i pro cyklisty, kteří přijedou s karavanem, mají místo, kde si zaparkujou, můžou se připojit na elektrický proud, na vodu. Takže to zázemí je tam občerstvení, to zázemí nám hodně pomáhá.
0: Jak to berou místní? Je to pro ně velká událost? Jsou zvyklí na tyhle velké události? Děláte i nějaké jiné další?
2: Děláme i jiné události, ale ta událost začíná být taková tou hlavní událostí. Já jsem za to rád, protože ono to i stmeluje tu obec, protože to je taky o organizátorech. Ono nestačí ten klub, který má svý kluky, který budou taky závodit a je potřeba se o ně starat, ale je se potřeba starat i o tu tráť a taky je potřeba zapojit 100-150 lidí do té organizace, který budou určovat, kam mají jet, kde budou stanovat, kam mají

0: takže závodníci ho pojedou minimálně 7x. A podívá se na pár okruhů v lese a pak zase jde zpátky na ultramarinku, kde je cíl toho závodu, který je zajímavý.
1: Mm-hmm. Ještě jednou tedy připomenu, 17. až 19. července vstupno areál ultramarinky. No a závěrem, když už se lidé k vám vypraví, na co se mohou těšit třeba příště?
2: No tak určitě můžou přijet třeba i v září, 12. září, tam zase v areálu bude velká akce, ale bude to akce železniční, protože máme tam parostrojní parkovou železnici, která bude jezdit, bude k nám jezdit zase Hurvínek, budeme otvírat hasičárnu, do které jsme dali víc než 10 milionů a zrekonstruovali po 50 letech. Chceme udělat i průvod k novému pomníku horníků, protože se u nás těžilo asi 400 let uhlí, ale bude tam i koloběžkový závod a pro děti různé akce. A máme to spojené i s Březinou, protože u nás hodně byly Štemberkové, takže bude jezdit historický autobus mezi Břasama a Březinou a i na Březině se dozví haldu věcí a budou tam zase pro děti. Škola tam bude dělat různý akce pro děti v březinském areálu. No a potom máme i závody na pumptracku 26. září, tak bude závěrečný závod mistrovství České republiky v pumptracku u nás v Břasích.
1: Pořád se něco děje. Já jsem za to moc rád, že jste to přišli představit právě sem k nám. Díky za návštěvu.
2: Děkujeme a přijďte.
1: Já se s vámi těším na viděnou třeba právě ve stupni na závodech a nebo u dalších pořadů naší televize. Tak ať se vám daří.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

Rok stavebních prací, více než 100 milionů korun a velká očekávání řidičů i radnice. Nový parkovací dům Atom v Plzni na Lochotině se první den prázdnin otevřel veřejnosti. Stavba má vyřešit kritický nedostatek míst v této lokalitě, jenže řidiči si sem